karton alebo vek a taký porcelán. Som odrejma cibulkama a pety parmazán. Že to není štěstí.

0: vám želáme. Je pondelok, tak pozvolna ideme na to.
1: Pozvolna, ale dejú sa veci na cestách. Peklíčko bude vonku. Všetko vám povie Jožko už o malý moment.
2: Neseď doma a naskoč na vlnu bajkovania. Konečne je to tu. 27. júna otvárame

Chcete nektarinky? 1 kilo len za 2,29 €. Paradajky šery datlové 500 gramov len za 1,39 €. A bravčový bôčik bez kosti 1 kilogram len za 3,49 €. Ešte viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.